0: ale se být toho tohle jindrýka.
1: No, ale, ale, ale, ale,
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Ono zakáže, no, co ono zelí osma.
1: A slíhe, smakli, a slíhe.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Kejke, mírke, na herka, bacha, drunka, zelí.
1: No, ale díky, sich, jos, jos.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Ko, vírfe, je jur, fuše,
0: ja,
1: prekontent.
0: A víkuk, ho, ho, ma mér, no,
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Witches.